0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září. Odpuštění je nepostradatelné, vrací do vztahu světlo, řekl papež Lev při nedělní modlitbě Anděl Páně.
1: Při příležitosti zahájení výstavy Aqua, katastrofa a zázrak navštívil papež Lev 14. apoštolskou knihovnu a apoštolský archív.
0: Novým koordinátorem papežské nadace Církev v nouzi se stal monsignor Friedrich Bechina. Jak řekl v rozhovoru pro vatikánská média, úkolem nadace není pouze pomáhat, ale také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit pronásledovaných pro víru. Přejeme nerušený poslech. Všechno jsme dostali od Boha. A jeho nezištná láska je také nejlepším vzorem pro soužití mezi lidmi. O tom mluvil papež Lev před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra v neděli 13. září.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli. Dnešní evangelium nám vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe. Odpustím, neboť nevědí, co činí. V dnešním úryvku se Petr dotazuje mistra právě na toto. Pane, ptá se ho, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, říká, ale 70krát 7krát, tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně.
2: E per chiarire meglio il suo pensiero.
0: A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána dluh tak veliký, že byl prakticky nesplatitelný. Ačkoliv mu byl dluh z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Těmito slovy nám Ježíš připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky. A nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť a pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války.
2: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Svatý Petr to zažil ve svém životě několikrát, zejména když poté, co Ježíše zapřel a opustil ve chvíli jeho utrpení, potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera. A on mu položil jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Spojenou s výzvou, následuj mě. Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. A tato láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Pannu Marii, Matku milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok. A abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, která vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť. apelech a pozdravech, které tradičně následují po nedělní modlitbě Anděl Páně, svatý otec připomněl 25. výročí teroristických útoků na World Trade Center v New Yorku a vybídl všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj na světě. Před dvěma dny uplynulo 25 let od teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech amerických. Znovu se modlím za ty, kdo přišli o život, a za ty, kdo dodnes nesou rány onoho tragického dne. Na všechny lidi dobré vůle se pak papež obrátil s apelem, aby se v době, kdy konflikty a násilí sužují tolik našich bratrů a sester, modlili, aby Pán udělil světu svůj dar pokoje. Vzpomínka na tragickou událost před 25 lety nás vede k dalšímu úsilí o pokoj, především skrze modlitbu, kterou svěřujeme přímluvě Panny Marie.
1: Lev XIV. Dnes uskutečnil svou první oficiální návštěvu apoštolské knihovny a apoštolského archivu od počátku pontifikátu. Součástí programu bylo také zahájení nového výstavního cyklu s názvem Aqua, katastrofa a zázrak. Svatý otec ve své promluvě vyjádřil velkou vděčnost všem pracovníkům i přítomným dobrodincům. Zdůraznil, že úkolem obou institucí je podle apoštolské konstituce Predicate Evangelium nejen uchovávat dokumenty o správě univerzální církve, ale také zpřístupňovat bohaté kulturní a umělecké dědictví badatelům hledajícím pravdu. Svatý otec se zamyslel nad samotnou existencí knih a smyslem čtení. Ačkoliv se knihovny jeví jako tichá a klidná místa, podle něj knihy v člověku probouzejí neklid a touhu pohledání. Jako příklad uvedl duchovní obrat svatého Augustína, jehož vnitřní zápas ukončil až hlas vybízející ke čtení písma svatého. Tole lege, tedy vezmi a čti. K popisu poslání Vatikánské knihovny použil papež Lev XIV. Metaforu srdce, které tepe ve dvou fázích. Systole a diastole. Systolu představuje vnitřní život knihovny, ticho, soustředění a péče o vzácné poklady, což vyžaduje i zachování osobní přítomnosti badatelů vedle probíhající digitalizace. Diastolu pak reprezentuje otevřenost vůči světu, kterou historicky reprezentoval papež Lev XIII. S přístupněním vatikánských archivů vědcům z celého světa a přebudoval bývalou zbrojnici na dnešní sál Lva XIII. Papež zdůraznil, že vatikánské sbírky obsahují nejen křesťanská díla, ale i svazky z jiných náboženských a kulturních okruhů. Otevřenost a šíře obzoru této knihovny jsou patrné už z jejich humanistických počátků. Nejsou zde pouze díla teologická, ale také literatura, filozofie, astronomie, fyzika, matematika, geografie, botanika, zoologie, medicína, historie, právo, umění a ekonomie. Nejsou zde jen evropské a křesťanské knihy, ale i svazky psané v jiných náboženských kontextech a pocházející ze všech koutů světa. To vše se dělo mnoho století předtím, než se tento přístup stal univerzálně sdílenou hodnotou. Tímto přístupem apoštolská knihovna svědčí o starobylé a stále nové kulturní otevřenosti církve. Papež dále oznámil rozhodnutí vybudovat nové prostory pro tyto vatikánské instituce. Závěrem bych rád upozornil na naléhavou potřebu, kterou apoštolská knihovna i apoštolský archiv sdílejí. Potřebu nového prostoru. Právě dnes jsem v tomto smyslu vydal pokyny a doufám, že pomohou tuto potřebu naplnit. Mám v úmyslu pokračovat v cestě vytyčené svými předchůdci, kteří v průběhu staletí prokazovali a věnovali péči institucím, pověřeným uchováváním a rozvíjením kulturní i administrativní paměti apoštolského stolce.
0: Duchovní asistenti Mezinárodní papežské nadace Pomoc církvi v nouzi se setkali v Římě a zvolili monsignora Friedricha Bechinu svým novým koordinátorem. Nadace Pomoc církvi v nouzi je v českém kontextu známá také jako Kirche in Not. Byla založena před bezmála 80 lety a v současnosti působí ve více než 140 zemích světa. Jak řekl v rozhovoru pro Vatican News monsignor Bechina, nadace má osobní vazby také k papeži Lvu XIV. Když byl biskupem v Peru, byl jedním z našich projektových partnerů, spolupracoval s námi. Přál si, abychom přebírali zodpovědnost, zejména pokud jde o evangelizaci. Pomáháme místním církvím a věřícím v nouzi. Součástí našeho poslání je také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit, pronásledovaných pro víru, vysvětlil otec Bechina. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že pronásledované církve mají své jedinečné bohatství, o které se s námi mohou dělit. Mají naději. Jak řekl, místní církve, které mají pomoci v současnosti nejvíce zapotřebí, jsou především komunity na Blízkém východě, kde bylo mnoho kostelů zničeno a řada křesťanských komunit donucena k vystěhování. Důležitým tématem je také podpora kněží na africkém kontinentu, kde mnoho kandidátů kněžství postrádá příležitost ke studiu a formaci, dodává otec Bechina. Mluvili jsme také s nejbližšími papežskými spolupracovníky. Sdělili nám, že naše nadace, která vystupuje také jménem pronásledované církve a upozorňuje na tuto skutečnost, může v řadě případů promlouvat na toto téma jasně a přímo, a to zvláště tam, kde Svatý stolec z nejrůznějších důvodů takto otevřeně mluvit nemůže. Nadace Pomoc církvi v nouzi se tak stává určitým mluvčím pro následované církve.
1: Svatý otec přijal v sobotu 12. září účastníky sympozie organizace Communio Internationalis Benedictinarum. Ve své promluvě vyzdvihl dlouholetou práci benediktínek, jejich modlitební svědectví i rozvíjení nových formačních programů. Svatý otec zároveň zdůraznil význam monastického života pro dnešní svět. Ve své promluvě připomněl apoštolský list Pacis Nuncius svatého Pavla VI., který popisuje civilizační a duchovní přínos benediktinské tradice. Přítomné řeholnice a mnichy povzbudil slovy.
2: In this regard, Saint Paul VI pointed to Saint Benedict.
1: Pavel VI. Poukázal na svatého Benedikta a jeho učedníky jako na ty, kdo prostřednictvím modlitby, studia a práce s křížem, knihou a pluhem šířili civilizaci a duchovní hodnoty. Vytvářeli tak mezi různými národy a lidmi jednotu, která je, jak tvrdí svatý Augustín, příkladem a vzorem absolutní krásy. Papež rovněž ocenil konkrétní iniciativy věnované vzdělávání řeholních žen a vyjádřil velkou vděčnost všem členkám i členům řádu za jejich každodenní nasazení. Děkuji vám za to, kým jste, a za všechno, co děláte. Děkuji za vaše modlitby, za vaši pokornou a tichou přítomnost, za každodenní a skryté obětování vašeho života a za duchovní doprovázení, teologickou reflexi a společenské hodnoty, které žijete a ze kterých vyzařuje světlo.
0: Závěrem se chceme připojit ke všem, kdo dnes gratulují papeži Lvu k jeho 71. narozeninám. Kéž mu Bůh žehná, dá mu dostatek síly a odvahy a provází ho na všech cestách. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. září. Odpuštění je nepostradatelné, vrací do vztahu světlo, řekl papež Lev při nedělní modlitbě Anděl Páně.
1: Při příležitosti zahájení výstavy Aqua, katastrofa a zázrak navštívil papež Lev XIV. Apoštolskou knihovnu a Apoštolský archív.
0: Novým koordinátorem papežské nadace Církev v nouzi se stal monsignor Friedrich Bechina. Jak řekl v rozhovoru pro vatikánská média, úkolem nadace není pouze pomáhat, ale také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit pronásledovaných pro víru. Přejeme nerušený poslech. Všechno jsme dostali od Boha a jeho nezištná láska je také nejlepším vzorem pro soužití mezi lidmi. O tom mluvil papež Lev před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra v neděli 13. září.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli. Dnešní evangelium nám vypráví o jedné ze základních hodnot křesťanského života, o odpuštění. Ježíš o něm učil a dosvědčil ho svým příkladem až ke kříži, kde se modlil k Otci za své pronásledovatele slovy, která všichni známe. Odpustím, neboť nevědí, co činí. V dnešním úryvku se Petr dotazuje mistra právě na toto. Pane, ptá se ho, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Jeho slova svědčí o velkorysém srdci. Číslo 7 totiž v Bibli symbolizuje plnost a odpustit 7krát znamená odpouštět opravdu velkodušně. Ježíšova odpověď však jde ještě dál. Neříkám ti 7krát, říká, ale 70krát 7krát, tedy bez jakéhokoliv omezení, nezměrně.
2: E per chiarire meglio il suo pensiero.
0: A aby svou myšlenku lépe objasnil, vypráví spasitel podobenství o služebníkovi, který měl u svého pána dluh tak veliký, že byl prakticky nesplatitelný. Ačkoliv mu byl dluh z čistého milosrdenství odpuštěn, neprokázal stejné slitování svému příteli a proto byl pokárán a přísně potrestán. Těmito slovy nám Ježíš připomíná, že dar a odpuštění jsou základem naší existence. Všechno je nám dáno od Boha z čisté lásky. A nikdo z nás nemůže tvrdit, že dokáže dokonale reagovat na takovou dobrotu. Nezištnost, jež je zdrojem života samého, je proto také nejlepším pravidlem pro lidské soužití. Zažíváme to každý den. Odpuštění je nepostradatelné a pokud chybí, nelze žít v pokoji. Dříve či později vzniknou v srdcích i mezi lidmi konflikty, obvinění, zášť a pomsta, které ničí vztahy, rozdělují rodiny a vyvolávají války. Jedině odpuštění osvobozuje a vrací světlo, a to i tam, kde materiální a morální chudoba člověka na okamžik zatemnila obzor a znejistila cestu. Odpuštění je jako příznivý vítr, který rozptyluje i ta nejhustší mračna, abychom znovu zahlédli slunce. Svatý Petr to zažil ve svém životě několikrát, zejména když poté, co Ježíše zapřel a opustil ve chvíli jeho utrpení, potkal vzkříšeného Ježíše na břehu jezera. A on mu položil jedinou otázku. Šimone, miluješ mě? Spojenou s výzvou, následuj mě. Promluvil stejně jako na začátku, v den jejich prvního setkání, jako by se téměř nic nestalo. A tato láska, která zapomíná a uzdravuje, bude pro prvního z apoštolů znamením, které potvrzuje jeho poslání. Prosme tedy Pannu Marii, Matku milosrdenství, aby nám pomáhala odpouštět za všech okolností, i tehdy, kdy je těžké učinit první krok, a abychom s odvahou a vytrvalostí šířili pokojné a uzdravující světlo lásky, která vítězí nad nenávistí a odzbrojuje každou zášť. apelech a pozdravech, které tradičně následují po nedělní modlitbě Anděl Páně, svatý otec připomněl 25. výročí teroristických útoků na World Trade Center v New Yorku a vybídl všechny lidi dobré vůle k modlitbě za pokoj na světě. Před 2 dny uplynulo 25 let od teroristických útoků z 11. září ve Spojených státech amerických. Znovu se modlím za ty, kdo přišli o život, a za ty, kdo dodnes nesou rány onoho tragického dne. Na všechny lidi dobré vůle se pak papež obrátil s apelem, aby se v době, kdy konflikty a násilí sužují tolik našich bratrů a sester, modlili, aby Pán udělil světu svůj dar pokoje. Vzpomínka na tragickou událost před 25 lety nás vede k dalšímu úsilí o pokoj, především skrze modlitbu, kterou svěřujeme přímluvě Panny Marie.
1: Lev XIV. Dnes uskutečnil svou první oficiální návštěvu apoštolské knihovny a apoštolského archivu od počátku pontifikátu. Součástí programu bylo také zahájení nového výstavního cyklu s názvem Aqua, katastrofa a zázrak. Svatý otec ve své promluvě vyjádřil velkou vděčnost všem pracovníkům i přítomným dobrodincům. Zdůraznil, že úkolem obou institucí je podle apoštolské konstituce Predicate Evangelium nejen uchovávat dokumenty o správě univerzální církve, ale také zpřístupňovat bohaté kulturní a umělecké dědictví badatelům hledajícím pravdu. Svatý otec se zamyslel nad samotnou existencí knih a smyslem čtení. Ačkoliv se knihovny jeví jako tichá a klidná místa, podle něj knihy v člověku probouzejí neklid a touhu pohledání. Jako příklad uvedl duchovní obrat svatého Augustína, jehož vnitřní zápas ukončil až hlas vybízející ke čtení písma svatého. Tole lege, tedy vezmi a čti. K popisu poslání Vatikánské knihovny použil papež Lev XIV. Metaforu srdce, které tepe ve dvou fázích. Systole a diastole. Systolu představuje vnitřní život knihovny, ticho, soustředění a péče o vzácné poklady, což vyžaduje i zachování osobní přítomnosti badatelů vedle probíhající digitalizace. Diastolu pak reprezentuje otevřenost vůči světu, kterou historicky reprezentoval papež Lev XIII. S přístupněním vatikánských archivů vědcům z celého světa a přebudoval bývalou zbrojnici na dnešní sál Lva XIII. Papež zdůraznil, že vatikánské sbírky obsahují nejen křesťanská díla, ale i svazky z jiných náboženských a kulturních okruhů. Otevřenost a šíře obzoru této knihovny jsou patrné už z jejich humanistických počátků. Nejsou zde pouze díla teologická, ale také literatura, filozofie, astronomie, fyzika, matematika, geografie, botanika, zoologie, medicína, historie, právo, umění a ekonomie. Nejsou zde jen evropské a křesťanské knihy, ale i svazky psané v jiných náboženských kontextech a pocházející ze všech koutů světa. To vše se dělo mnoho století předtím, než se tento přístup stal univerzálně sdílenou hodnotou. Tímto přístupem apoštolská knihovna svědčí o starobylé a stále nové kulturní otevřenosti církve. Papež dále oznámil rozhodnutí vybudovat nové prostory pro tyto vatikánské instituce. Závěrem bych rád upozornil na naléhavou potřebu, kterou apoštolská knihovna i apoštolský archiv sdílejí. Potřebu nového prostoru. Právě dnes jsem v tomto smyslu vydal pokyny a doufám, že pomohou tuto potřebu naplnit. Mám v úmyslu pokračovat v cestě vytyčené svými předchůdci, kteří v průběhu staletí prokazovali a věnovali péči institucím, pověřeným uchováváním a rozvíjením kulturní i administrativní paměti apoštolského stolce.
0: Duchovní asistenti Mezinárodní papežské nadace Pomoc církvi v nouzi se setkali v Římě a zvolili monsignora Friedricha Bechinu svým novým koordinátorem. Nadace Pomoc církvi v nouzi je v českém kontextu známá také jako Kirche in Not. Byla založena před bezmála 80 lety a v současnosti působí ve více než 140 zemích světa. Jak řekl v rozhovoru pro Vatican News monsignor Bechina, nadace má osobní vazby také k papeži Lvu 14. Když byl biskupem v Peru, byl jedním z našich projektových partnerů, spolupracoval s námi. Přál si, abychom přebírali zodpovědnost, zejména pokud jde o evangelizaci. Pomáháme místním církvím a věřícím v nouzi. Součástí našeho poslání je také předávat dál příběhy lidí a církevních komunit, pronásledovaných pro víru, vysvětlil otec Bechina. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že pronásledované církve mají své jedinečné bohatství, o které se s námi mohou dělit. Mají naději. Jak řekl, místní církve, které mají pomoci v současnosti nejvíce zapotřebí, jsou především komunity na Blízkém východě, kde bylo mnoho kostelů zničeno a řada křesťanských komunit donucena k vystěhování. Důležitým tématem je také podpora kněží na africkém kontinentu, kde mnoho kandidátů kněžství postrádá příležitost ke studiu a formaci, dodává otec Bechina. Mluvili jsme také s nejbližšími papežskými spolupracovníky. Sdělili nám, že naše nadace, která vystupuje také jménem pronásledované církve a upozorňuje na tuto skutečnost, může v řadě případů promlouvat na toto téma jasně a přímo, a to zvláště tam, kde Svatý stolec z nejrůznějších důvodů takto otevřeně mluvit nemůže. Nadace Pomoc církvi v nouzi se tak stává určitým mluvčím pro následované církve.
1: Svatý otec přijal v sobotu 12. září účastníky sympozie organizace Communio Internationalis Benedictinarum. Ve své promluvě vyzdvihl dlouholetou práci benediktínek, jejich modlitební svědectví i rozvíjení nových formačních programů. Svatý otec zároveň zdůraznil význam monastického života pro dnešní svět. Ve své promluvě připomněl apoštolský list Pacis Nuncius svatého Pavla VI., který popisuje civilizační a duchovní přínos benediktinské tradice. Přítomné řeholnice a mnichy povzbudil slovy.
2: In this regard, Saint Paul VI pointed to Saint Benedict.
1: Pavel VI. Poukázal na svatého Benedikta a jeho učedníky jako na ty, kdo prostřednictvím modlitby, studia a práce s křížem, knihou a pluhem šířili civilizaci a duchovní hodnoty. Vytvářeli tak mezi různými národy a lidmi jednotu, která je, jak tvrdí svatý Augustín, příkladem a vzorem absolutní krásy. Papež rovněž ocenil konkrétní iniciativy věnované vzdělávání řeholních žen a vyjádřil velkou vděčnost všem členkám i členům řádu za jejich každodenní nasazení. Děkuji vám za to, kým jste, a za všechno, co děláte. Děkuji za vaše modlitby, za vaši pokornou a tichou přítomnost, za každodenní a skryté obětování vašeho života a za duchovní doprovázení, teologickou reflexi a společenské hodnoty, které žijete a ze kterých vyzařuje světlo.
0: Závěrem se chceme připojit ke všem, kdo dnes gratulují papeži Lvu k jeho 71. narozeninám. Kéž mu Bůh žehná, dá mu dostatek síly a odvahy a provází ho na všech cestách. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.